0: No to víš, mladý, no tak to. No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, ahoj, těbu. To je Kryšpín Strhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklát. Slíbeno cicmání s Pepičkou. To ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, veme. Nimroda, Kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj! Holandský princ, ježiš, no tě Bůh, ne, vás Bůh, tedy, no. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej, Ferdus Čimelic, ten by byl volnej, no. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? No, když volní od někaď vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No, tak to bych tě tam mohl poslat jedině Bobíka z Perlštejna. No, jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevnej buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchni na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju. Ahoj, halali.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: Noc plná hvězd.
1: Byla teplá, avšak tmavá letní noc. Sirnatý mrtvý vzduch posledních dnů se konečně zbalil v černé mraky. Bouřný vítr je z večera mrskal před sebou, pak se rozhučela mohutná bouř, zapraskal liják a bouř a liják trvali až do pozdní noci. Seděl jsem pod dřevěnými arkádami hostince u Tří lilí poblíž strahovské brány. Malý to hostinec, četně jí tenkrát je navštívený jen vždy v neděli, kdy tu v salonku při pijáně bavili se tancem kadeti a desátníci. Dnes byla zrovna neděle. Seděl jsem pod arkádami, u stolu blíž okna, sám a sám. Mocné hromy skoro ráz na ráz burácely. Liják tloukl do taškové střechy nade mnou, voda crčela v stříkavých potůčcích zemi a piano mělo uvnitř salonku jen kratičké chvíle oddechu a vždy zas a zas se rozvonilo znovu. Chvilkami hleděl jsem otevřeným oknem na točící, smějící se páry. Chvilkami zas hleděl jsem ven do tmavé zahrádky. Někdy, když šlehnul jasnější blesk, viděl jsem u zahradní zdi na koncích arkád bílé hromady lidských kostí. Býval zde druhdy hřbitůvek a právě tento týden vykopali z něho kostry, aby je převezli jinam. Půda byla ještě rozryta, hroby otevřeny. Ale vydržel jsem u svého stolu vždy jen krátký čas. Vždy jsem se zase zdvihnul a přikročil na chvilku k dokořán otevřeným dveřím salonku, abych na tančící se podíval blíž. Vábilo mne tam krásné a z 18leté děvče. Štíhlý vzrůst, plné teplé formy, v týlu přistřižený volný černý vlas, oblí hladký obličej, světlé oko. Krásné děvče, zvláště mne ale vábilo to oko její, jak voda jasné, jak vodní hladina záhadné, takové neúkojné, které ti přivolává i hned slova, spíše se nasytí oheň dřev a moře vod, než krásno oka nasytí se mužů. Tančila skoro ustavičně, ale dobře pozorovala, že vábí zraky moje. Když tančila kolem dveří, mezi nimiž jsem stál, vždy upřeně se zadívala na mne a když tančila salonkem dál, viděl a cítil jsem, že při každém otočení zavazuje její zrak o mne. Nepozoroval jsem, že by byla s někým promluvila. Již zase jsem tam stál. Zraky naše se ihned setkaly, ač děvče stálo v řadě poslední. Čtverilka se chýlila ku konci. Pátá túra dozněla. V tom vyběhlo jiné děvče do sálu, udýchané a promoklé. Prodralo se ku krásnooké. Hudba začala právě túru šestou. Mezi prvním řetězem šeptala přibylá krásnooké něco a tato kývla mlčky hlavou. Šestá túra trvala trochu díl, komandoval jí svížný kadetík a když byl konec, pohlédla krásnooká ještě jednou ke dveřím zahradním. Pak šla ku předním dveřím salonku. Viděl jsem jí, jak venku si dává svrchní šaty přes hlavu, pak zmizela. Šel jsem a usedl jsem zas na místo své. Bouř začala teď jakoby znovu, jakoby ještě nebyla ani si zahlomozila. Vítr hučel silou novou, blesky tloukly. Naslouchal jsem v rozechvění, ale myslil jsem jen na to děvče, na ty zázračné oči její. Na cestu domů nebylo bez toho ani pomyšlení. A po čtvrt hodině zase jsem se podíval ku dveřím salonku. Zde stála krásnooká opět. rovnala si promoklé šaty, utírala vlhké vlasy a starší nějaká družka jí pomáhala. A proč si šla v té nepohodě domů, tázala se tato. Sestra přišla pro mne. Hlas její slyšel jsem teď poprvé. Byl hedvábně měkký, zvučný. Stalo se něco doma? Matka zrovna umřela. Zachvěl jsem se. Krásnouká se otočila a vystoupla do samoty ven. Stála vedle mne. Zrak její spočíval na mě. Cítil jsem ruku její vedle třesoucí se ruky své. Uchopil jsem jí za tu ruku. Byla tak měkká. Mlčky jsem táhl děvče dál a dále do arkád. Děvče následovalo volně. Bouř dostoupila teď svého vrchole. Vítr hnal se jako příval vodní. Nebe i země ječely. Nad hlavami se nám válely hromy. Kolem nás, jak by mrtví, řvali z hrobů. Přitiskla se ke mně. Cítil jsem, jak se mi k prsům lepí vlhký její šat. Cítil jsem měkké tělo, teplý, sáhlající dech. Bylo mě, jako bych musel vypít z ní tu zlotřilou duši její.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
0: No jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No. Já vás hned poznal.
0: Tak? No já vás taky.
1: Jo.
0: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. No jo. Podle obličeje.
1: No jo.
0: No jo, taky tak trochu jako...
1: No taky, to taky víte, člověk musí tak jaksi...
0: Ano, to no. Se musí, ano. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo? Ale jinak, víte, je třeba tak nějak, jak bych tak řekl...
1: Jo, to máte pravdu.
0: Že jo, ano. To je právě ono, tohleto, ano. Víte, člověk si třeba někdy myslí, víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle nějak, ale jde pak, víte, ono... Ono to nikdy tak nepřijde,
1: no
0: víte.
1: Jo.
0: Vždycky něco mezi to vletí, no. Že jo, no jo.
1: To já znám, no jako jo. U mě.
0: Taky, že jo, no jo.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, anebo tamto, že
0: jo. Ano, ano. Nebo i něco jinýho.
1: Jo, tak.
0: No jo, to je právě, to je ono, tohleto. Takže jsme stejného názoru, no. Že jo. Jo, co jsem to ještě chtěl říct, ty? Safra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím.
1: No jo.
0: Člověk jedno pro druhý zapomene,
1: no,
0: víte,
1: no.
0: Vy nevíte náhodou, co jsem chtěl
1: taky
0: říct.
1: Taky ne, nevím,
0: jo.
1: No.
0: Jo, už vím, tohle jsem chtěl říct, ty. A co jinak takhle jsem chtěl říct?
1: Ale, no tak různě.
0: Různě, jo, ano, různě. No, já jsem si to myslel, ano.
1: No.
0: To jsou novinky,
1: no.
0: No. Utíká to, co?
1: No, to to letí.
0: No jo. Dědeček pořád ještě mrtvej.
1: Jo.
0: No jo, není přešťastný manželství.
1: No jo, to je pravda.
0: Manželství to musí klapat.
1: Jasný manželství především.
0: To jak někdo dostane tu slepičí nemoc?
1: Jak slepičí nemoc?
0: No když jako zanáší.
1: Jo tak, to jo, to jo, to jo.
0: Tak to je konec.
1: No jo, to máte pravdu.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě dostanu.
1: A víte, řekni, že máte, no jo.
0: Je, já už budu muset pomalonku, paní až ono.
1: Spěchat, já taky letím.
0: No, no.
1: A že jsem se ani nezeptal, co pak je doma novýho?
0: Ale celkem nic, no narodil se mi kluk.
1: Je, to vám no, gratuluju, no a manželka?
0: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zas bude randál.
1: A je.

0: Noc plná hvězd.
1: Milan Drobný je bezesporu velmi známý zpěvák ve všech koutech naší milované vlasti. Ovšem být známým zpěvákem, to znamená být také vystaven kritickému oku našich pracujících. Kolik budeš chtít kostek? O tom nakonec svědčí i následující dopis.
2: Ty floutku! Jestli ještě jednou zavítáš s estrádou k nám do Lipky, okres Vimperk, tak už to bude skutečně naposledy. Zpíváš jak brána v posledním tažení a nechápu tudíž, jak si mohl omámit mou dceru Anešku. Úctě Jan Obrtel, brusič nožů.
1: Někteří naši pracující pochybují o inteligenci našich předních zpěváků. Milan Drobný je právě dokladem toho.
2: Jak se ti to lidé mýlí?
1: Velice.
2: A my
1: jsme sestavili malý kvíz,
2: ve které Milan brilantně ukáže své schopnosti.
1: Ano, a odpoví všechny otázky kvízu.
2: Tak. Kvíz je velmi náročný a my bychom měli tady
3: představit také
2: porotu. Ano,
3: poroty.
2: Poroty.
1: Předsedou poroty byl zvolen pan Jiří Brabec.
2: To je pán, který má...
1: Ano, my mu udělujeme čestný doktorát.
2: Posaďte se, doktore.
1: Pan Jiří Brabec byl vybrán, protože má z nás nejdelší školní vzdělání.
2: 22 let.
1: Některou třídu opakovali třikrát.
2: Všechno už hodně pamatoval. Takže tedy doktor Brabec je předsedou poroty a můžeme začít. Jseš připraven, Milane?
4: Vždy.
2: Otázka druhá. Které zvíře přenáší na svých bodlinkách na podzim jablíčka? Za A krocan, za B ježek, za C jezevčík.
4: Ježek.
3: No ježek, ježek. Počkej, to nemůžeme.
2: Porota, porota.
3: Ptáme se poroty.
5: Milan Drobný odpověděl naprosto správně. Jablíčka nosí z pravidla na podzim na svých bodlinkách ježeček.
2: Děkuju, pane Brabeček.
3: A takhle to vypadá. To si musíme opravit.
1: Bodlínkách jablíčka jezevčík.
5: Jezevčík ne, když je k tomu veden, a to nikoli na bodlínkách, nikdo z bubě.
2: Co krocár, ať máme jistotu. Příští kvizi.
5: Krocárek taky ne, tomu naopak, když ukážeme červené jablíčka, se dordí.
2: No, no jo.
3: Takhle. Ale z toho vyplývá, že quiz je velmi
2: těžký.
3: Těžký a dovedně sestavený. Protože jak jste si všimli, jen jedna odpověď ze tří byla správná. Já bych tady navrhoval pochválit
2: tvůrce
3: quizu.
2: Podívej se, kdo se stavil.
1: Ano. Kví se stavili Grossman se Šimkem.
2: Tak, otázka druhá. Nesmíš to zdržovat, Milane, víš?
3: Jasně, jasně.
2: Tak, povědí. Kde žije krtek? Za A v moři, za B ve vzduchu, za C v hlíně.
4: Hlíně.
2: Turku?
5: Krtek žije v půdičce.
1: Prava.
2: Další otázka. Jaké má lež nohy? Za A krátké, za B dlouhé, za C ploché.
4: Abych nechal ty krátky.
5: Kratičky.
1: Opravička.
2: Kdo chodí do baru? Za A komsomolci, kapitalisté, za C myslivci.
4: Já viděl kapitalisté.
2: Porodce viděl?
5: Správně, kapitalisté, i když myslivečka jsem tam taky.
3: No ale to nás nezachrání, protože my si opravíme.
2: Vyjmenuj tři sovětské kosmonauty.
4: Gagarin, Leonov, Titov. Nebo Titov.
2: Vyjmenuj tři americké piráty kosmu. Milan Drobný se stává speciálním vítězem tohoto kvízu. Obdržel plný počet bodů a může nám tudíž tady za...

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V médiích jsme zaznamenali zprávu o zničení pravoslavného chrámu Kyjevsko-Pečerské lávry. Tento pondělní útok byl však akcí pod falešnou vlajkou ukrajinské chunty. Smyslem provokace bylo poukázat na údajné barbarství Ruska, které tak slovy propagandy útočí na církevní budovy. Provedení počítalo s co nejlepší možnou dokumentací a záběry demolice duchovního centra tak, aby se na obrazovky dostal obraz přesně před zahájením summitu G7. Proč? Krvavý klaun se přeci setkání účastní, aby opět žebral o další miliardy z našich kapes. Zelenský proto během masivního ruského útoku na vojenská zařízení a operační střediska v Kyjevě nechal ve stejnou dobu na klášter vyslat vlastní raketu. Ta udeřila přímo v pravoslavném chrámu a způsobila rozsáhlé škody, včetně obětí na životech, zranění a rozsáhlého požáru. Nejen tento zločin ukrajinského vedení pak zapadá do řady falešných útoků, které Kyjev během svého tažení provádí vlastně opakovaně, a to nejčastěji právě před velkými mezinárodními akcemi. Podobně jsme toho byli svědky například i před Mnichovskou mezinárodní konferencí. Akce pod falešnou vlajkou se tedy zcela jasně staly součástí jejich strategie i praxe. Připomenutí jistě zaslouží také zcela ještě neobjasněná tragédie letu MH17 s třemisty cestujícími sestřeleného nad Doněckou oblastí v roce 2014. Kyjevským nacistům jde zkrátka od té doby stále o totéž, pod zástěrkou ruské hrozby vylákat od hloupých a skorumpovaných politiků tzv. Západu peníze.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Tak dobrý den, můžu přisednout?
2: Ano.
1: No, nebolí zoubek?
2: Ale, zoubek já když se bavím, tak nebolí.
1: Tak správně, tak se bavme. Tak o čem začneme dneska? Já bych si zatím nalil trošku vína a začneme. Já bych navázal tím třeba, že venku prší.
2: No to když to budou vysílat, nebude pršet.
1: Aha, to je pravda. Vidíš, jak to je klamný, jak ten realismus.
2: Klamný, no. To je klamný.
1: Tak já řeknu, že venku střídavě oblačno.
2: To může, to je vždycky.
1: Ať si to posluchač přebere.
2: Ano, střídavě oblačno.
1: Se sklonem?
2: Se sklonem.
1: Ano.
2: K zatažení.
1: Ale že nad Skandinávií se jasní.
2: Ano.
3: No tak, kdybyste dovolil, já bych se chtěl vrátit k jedné takové věci, jak jsme tady mluvili o tvých rodičích, kdybys mohl tuhle otázku trošku rozvinout.
2: Tedy ty mý rodiče neměli takový, jak bych to řekl, neopsali takový kruh, co do zajímavosti, jako ta rodina toho Voskovce, že jo. A s tou rodinou toho Voskovce taky jsou spojený Fričové, tedy ten klan Fričů, těch toho revolucionáře a pak těch sklářů.
3: A to jde až po Martina Friče, nebo to není tak?
2: No, Martin Frič patří do toho
3: taky
2: klanu.
3: Ano?
2: Ano, ano, ano. No a potom jsou ty Kavalírovi, ty sklárny, že jo, tam. A to Sázavský údolí, protože tam si ten malíř český, ten Soběslav Pinkas, postavil chalupu. On totiž byl velký Čech a tady byla asi v 80. letech národopisná výstava někde v Kinského zahradě, kde byly postaveny české chaty a byly takový ty modely těch stuhlejch chodů, co mají na sobě takový ty skutečný kostýmy, co když tam jsou delší dobu, tak v těch faldech mají prach. Je to takový, mně se potom někdy zdá takový trošku příjemně...
3: Je to panoptikální.
2: Ano, ano. A příjemně příšerný.
3: Ano, ano.
2: A on si jednu, pak když se to rušilo, tak si jednu takovou tu chalupu koupil, rozmontovali to, nechal to odvést na Sázavu. Sázava Buda, tam co je Čertova brázda. Protože v tom kraji starý pan Vaxman, otec tatínka Voskovcovýho.
3: Tedy dědeček Voskovců.
2: Dědeček Voskovců byl lékař. Lékař Lidumil, který jezdíval po tam těch vesnicích na koni. A měl, já nevím, řadu synů, asi 8. A z toho byl taky ten doktor, ty dva zubaři Vaxmanové. Jestli víš, když pamatuješ v Praze, ten Alois Vaxman.
3: Zubařů pamatuju moc, ale žádný Vaxman.
2: No a pak ten malíř Vaxman, maloval takový břízy a u nich takovou nahou slečnu. Prostě to byl jeho kraj, že jo? Zřejmě kvůli tomu nějak se musela asi seznámit dcera tohohle z toho Pinkase s tím mladým Vaxmanem, ano. Že jo? A on ten Pinkas si tam nechal dát dohromady tu chalupu, ale protože žil ve Francii a měl ženu francouzsku, tak si ještě zdokonalil, že si ji rozšířil a přidal k tomu takový francouzský prvky, takovou francouzskou příjemnost, jako třeba, že si tam udělal v kuchyni takový vysutej krb, kde se dá grilovat, jak je to ve Francii zvykem. No prostě udělal z toho moc pěknou
3: prostředí.
2: Věc. A kdysi dávno vyšší paměti babičky Kavalírovi. A tam nějak se o tom taky píše, ví. To byla z toho údolí, toho ty Sázavy. No, naše rodina byla jiného druhu, tako, nebyla taková, tak, jak bych řekl, tak všeobsáhla. Z ty maminčiny strany, tam byla jedna babička, to je za všecky drobný.
3: To je to, co měla tu poselky?
2: To měla tu postupu. Babička Choděrová. To byla moudrá ženská. Ono by dneska byla asi 2900 nebo kolik. No přes 100 let by musela být. Ona byla před průšákama skovaná v 660. pod sudem, nahoře, na tom,
3: na
2: aby ji neublížili tedy sexuálně. Tam ji skovávali. No tak by to je 100 let zrovna, co se tyhle
3: ano,
2: dívky skovávali.
3: Co se to hnalo zemí.
2: Jo. A ta měla takovou zvláštní moudrost a humor. Takový vejšplech ty obrovský. Ona byla už velice stará a jednou přišla ke mně do divadla několikrát a ona neslyšela dobře. Ale protože celý svůj život vedla nějaký podnik, protože Si měli pronajatou hospodu. Tam ale z toho vidí, že mám špatný kádrový posudek vlastně. Oni měli taky pronajatou tady černý pivovar. Ne, tomášský pivovar. A můj dědeček, ten se o to nestaral. Můj dědeček, ten, tedy její muž, to byl člověk, který jako žil pro pravdu, jo. On si pronajal hospodu, tam bylo špatný pivo, ne? No tak on si posílal vrchního svého vrchního čišníka ze Žbánem do ty druhé hospody, kde měli dobrý pivo, k tomu stolu, kde seděl se štamkastama. Babičku mohl trefit šlak, protože říkala, ty si děláš hezkou reklamu. On říkal, ale to naše pivo není k pití. Přeci nechceš kvůli reklamě, abych pil špatný pivo. A on dělal taky takové věci, že třeba, když měli na Zbraslavi, když byli mladí, nějakou hospodu, tak on měl vycvičenýho toho krahulíka, ne? Ten krahulíč, babička, když přišli hosti a babička dělala natloukala vídeňský žizek, ten krahulík to slyšel na větvi, tak přijít oknem, popad do spáru řízek a ulít. A babička ho jednou také nalákala, zavřela v okna, teď ho po něm házela paličkou, že ho zabít. Dědeček to zakázal. A řekl to ne tedy, takového krahulenka nikdo nemá, tak to radši ať se žije ještě jeden řízek. Tak ona ho pak dala nějakému hajnému do dobříše a krahulík se namích a z dobříša střílí zpátky na ten řízek. To by měli slyšet vědci, protože tomu se říká podmíněné reflexy.
1: Ano.
2: A no tak já mám z téhle strany spíš takový směšný historik.
1: Já vím, že si mě třeba tuhle babičku vždycky uváděl jako důkaz, že i u nás tedy je dostatek materiálu k absurdním povídkám. Já vím, že jsem ti jednou říkal nad knížkou James Tarbra, toho Američana, že u nás se tento humor v životě nevyskytuje. Ty jsi mi tenkrát právě o této babičce vyprávěl, říkal, vyskytuje, ale nikdo ho neumí popsat a vidět. A
2: no ano, babička přeci už ve vysokém věku vydala na Žižkově, že Žerotínově ulici, tak měla takovou pomocnici v domácnosti, který ona říkala baba poslice.
1: A poslice, já říkal poselkyně. Poslice.
2: Baba poslice.
1: Ano.
2: A to byla opravdu taková baba jak kulový blesk. A ovšem vždycky, když ji potřebovala, ona ji chtěla jenom, když ji potřebovala, ona nechtěla, aby byla u ní celý den. A ona ta baba poslice taky ne, tak jak to udělat? Ona neměla telefon, ani babička, ani baba poslice. No tak babička komunikovala tím způsobem, když ji potřebovala, takže otevřela okno, z toho okna vyndala portviš a na konci toho portviše měla přibitej hadr.
1: Takhle, prapor.
2: No ne jako si, prapor,
1: já vím, ale tak, tedy jako
2: za roh, jo,
1: signální jen, takovej.
2: A vystrčilo to ven a žižkovští občané chodili a viděli, a paní... Paní Chodirová schání babu poslici. Tak když ji někdo někde viděl, tak řekl, paní Chodirová chce s váma načeš. Baba poslice zazvonila, babička otevřela, poslice šla rovnou k oknu, vyndala prapor, řekla, co si přejou. Jo. Tak tohle byly její takový... Ona byla velmi praktická. Ona, jak jsem potom začal, mi přišla k nám do divadla, už byla hodně stará, protože právě, že ona byla zvyklá na vedení podniku, tak já si jí tam, babičko, jak pak se ti to líbilo, to představení? A ona říká, ale Jeníčku, tak jsem to pozorovala, to vás musí stát hodně draho, to představení, aspoň 7 000 denně. Já mám, babičko, 8. No vidíš, já to tak odhadovala. Ale jak to ta baba odhádla, já nevím.
1: No jo, to je podivný, protože...
2: Rozumí, náklady, orkestr a tohle. Ona měla prostě takový šestý smysl na tyhle věci. No a kdyby ho bývala neměla, tak protože dědeček ho zřejmě neměl, ano, tak někdo ho v té rodině nakonec musel mít.
1: Ano, to v každé rodině musí aspoň jeden člověk mít šestý smysl.
2: Ano, u vás je to tvoje paní, já to znám. U nás je to někdy moje žena, většinou ten pes sama. Někdo to musí mít, to je pravda. No a tak tohle je ten, jak se tomu říká, to je ten to pozadí.
1: To zázemí.
2: No to zázemí strašně nerad slyším, to slovo zázemí. To
1: já vím, to je to vojenský, ano, to je vojenský termín, takový neblahý vlastně.
2: Zázemí, já si vždycky zázemí představuju, pošlapaný, zničený, jak se ta fronta pohybuje, jo?
1: Ano, couvá sem
2: couvá, a tam. Tak já to zázemí nerad slyším. Ano. To pozadí, když se dá říct pozadí.
1: Pozadí, ano, dá.
2: On je moc věcí, který se dá říct.
1: Jinak.
2: Například, ono se dá říct, že lidi zajímá vydělat si něco, ano. Nebo lidi zajímá mít nějaký zisk. Ale protože to jsou starý český slova, tak proč bychom říkali, když se dá daleko jednodušeji říct, že lidi by měli být materiálně zainteresováni.
1: Ano, správně.
2: No tak to je v duchu doby. No. Tak to jsme se dostali kam?
1: No dostali jsme se na pořád ještě tedy k době těsně před West Pocketkou. To je k tomu, ano. K Ouhoři v Rouře, no. A k tomu, že ty jsi napsal povídku, která se jmenovala
2: Ano.
1: Muž, který hledá, sbírá který... tváře rozhořených.
2: Fotografie rozhořených.
1: Ano.
2: No, tak to bylo tak, já jsem byl tenkrát pod vlivem, hrozně se mě líbil Chesterton. Chesterton to byl ten anglický spisovatel, takový ten katolický obraz v zrcadle toho bezbožného, ale původně tedy evangelického, Bernarda Shaw, že jo?
1: Ano, já jsem četl jejich polemiku a to bylo nádherné.
2: No jo, to jsou slavný polemiky. A byl obrovský chytrý člověk a to je ten, co vymyslel Father Brown. No,
1: Otce Brown, ano.
2: A řadu jiných věcí taky. Tenkrát tady vyšel ten Otec Brown, a myslím, že to vydal Václav Petr. Václav Petr, který byl tenkrát mladý hoch, který se proslavil tím, že začal vydávat Walkera, že jo. A myslím, nejsem si ale jistý, jestli to bylo. Jmenovalo se to, myslím, Klub podivných živností.
1: Ano.
2: No, mi se to strašně líbilo. Pod vlivem toho, protože jsem byl moc mladý a takový epigónek, jsem napsal tu povídku Muž, který sbíral fotografie rozhořených. No, chodil jsem s tím z redakce, do nedělních příloh. No, vždycky jsem si koupil ty noviny a hledal, a byl jsem těsně zklamaný. Najednou jsem udělal tu státnici. A řekl jsem mamince, tak tady to máš, maminko, já ti koupím nový klobouk, aby jsi to mohla za to dát. Tady máš ten diplom, já se tím poroučím fakultě. Ale zapsaný jsem naštěstí zůstal. A jeli jsme nějak s Voskovcem do tyhle chalupy na Sázavu. Protože jsme si řekli, že bychom napsali nějakou věc. Jak k tomu došlo, nevím, myslím, že Fencl dokonce tenkrát psal v novinách. Fencl měl arénu a tam hrál takové hry podle vzoru pařížských muzikálů nebo revy. Oni to dělali tenkrát jednoduše. Oni jeli na týden do Paříže, koupili se na týden první řadu. A teď to všechno psali, obkreslili a pak to dělali tady autorský práva. To bylo tenkrát nějak na zadrmo. No, to už asi mu nějak nešlo, čet se v novinách takovou zprávičku, že by udělal soutěž, že by hrál nějakou českou revue. A mě tak napadlo, že by se mu to jako mohli nabídnout, nebo co. A mluvil jsem potom s Voskovcem a měli jsme tu písničku Kupuju hrobku, prodávám hrobku, kupuju levně, prodávám levně, není tady času na smlouvání, hrobka stojí přímo pod estrání, zde je ta hrobka ku prodání, však je koupení, určitě tahle ta hrobka není, proč? A tak to šlo dál, že jo. A my jsme si řekli, hele, když napíšeme něco před tu písničku a něco za tu písničku, tak máme revy. No, tak já znám jednoho, ten tady sedí přede mnou, ten si to taky tak představoval kdysi dávno, než jsme přišli na to, že se to tak nedá dělat.
1: Nedá, ano.
2: No a jeli jsme tam do ty Sázavy a řekli jsme si, že napíšeme tuhle revy, on napíše knížku, která měla svý jméno, já už nevím přesně kterou, a já napíšu knížku za týden.
1: Proč? No je, tehdy týden.
2: Jo, koupili jsme si salám, rum, a chleba. Zatopili jsme si, bylo vedro. Dali jsme si na zem ty slamníky, pač, aby jsme měli kde pořádně spát, pak jsme vytápili než jeden pokoj. A že jako než začneme psát, že se musíme posilnit. A dali jsme si na těch kamnech, rozkrajili ten salám, Ha. Začali jsme si ho opejkat a on pustil ten špek, že jo, začal se tam připravovat. Do toho jsme rozkrájeli chleba. A on se nám ten chleba začal osmažovat a my jsme tomu začali říkat, že to jsou karbonky, protože on byl připraven jako uhlí. Karbonky ve vlastní šťávě. A to jsme jedli a zapíjeli jsme to rumem, tou flaškou. No, měli jsme ukrutnou srandu, ale ukrutnou. Ale nic jsme nenapsali. Tak jsme si šli druhý den koupit zase salám, chleba a rum. A zase jsme nic nenapsali. A pak on musel někam jet, myslím do Kutné Hory za někým, ale na den jenom. A říká, hele, ty to tady uklid a zatím napiš půlku, jo? No tak se pak vrátil a my jsme tam vůbec nic nenapsali, než jsme si jako udělali takovou úvahu. A psali jsme po kavárnách potom. Co ty si dělal mezi tím, když já dělal tohle?
1: Kdy?
2: No v té době, tak já bych věděl, ty tady vyslycháš, co já dělal.
1: Aha.
2: A nikdo neví, co jsi dělal ty, nebyl jsi zavřený.
1: To jeste, moment, to jsem skončil úspěšně obecnou školu.
2: Hmm.
1: A dostal jsem stipendium města Plzně na vstup do reálné školy.
2: Ne.
1: Já jsem byl nejlepším žákem svého obvodu v 5. třídě obecny.
2: Ty jsi byl Batole.
1: Batole.
2: Ježišmarja.
1: No ale pak se to rychle vyrovnalo, protože už ve 13. jsem vás znal a fandil vám, takže ono to šlo potom obrovsky rychle.
2: No.
1: Ten můj růst a ta vaše obrovská popularita.
2: A ta
1: naše,
2: ta rozsévání zkázy.
1: Ano, tak asi, že už mládež byla zasahována i v daleké Plzni.
2: Ano, to v té době jeden pán, který chodil do Daliborky, hrát mariáš a měl pleš a tu si vyksoval, aby byla černá a nebyla vidět, snad se roplánu, protože jináč to bylo vidět, že má na vyksovanou pleš. Ten hrál dobře mariáš, ten vždycky říkal, když jsem přišel, já tam chodil, jsem byl kavárenské dítě, říkal, no, už je tady zase ta saxofonová generace. A je starý, mají vždycky nádherný nepochopení pro mladý, že jo? Proto s tím já nejvíc bojuju. Proto teďka jsem si už nechal stát vlasy jako Beatle, krk si nemeju, abych se od těch máníček nerozlišoval. Teď si koupím paruku, rozšmajdaný boty, takový usmrkaný černý kalhoty a černou vestu koženou a postavím se na roh a budu mladý.
1: No já myslím, že líp to nemůže pro dnešek skončit. Mohl by přijít zítra na pokračování?
2: No klidně, sama sebou.
1: Takže v tutéž hodinu zítra tady, nashledanou.
2: Ano, nashledanou.

0: Noc plná hvězd.
1: Začalo to chrůstama. Rozvykládali se stařiček Pagáč. A zavinil jsem to já, lebo když byli našemu Franckovi 2 roky, dal jsem mu do ručenky chrůsta a ten ho na dlaněce tak lechtal, že sa malučký Francek aj počural. A od té doby byl za chrůstama jak zdivočelý. No, včírkaj už má 7 roků, ale co provedl, s tým jsem nepočítal. Bylo to jaksi v 2. týdni května, když jeho tata vybřeskli na dvorku. Co tady ještě zgůňáš? Hybaj na Májovu! Francek proletěl vrátkama jak splašené hříbě a když zahybal kolem starostového sádku, uhlédl chrůsta, jak krůží nad malou trnečku. Honil ho baranicu, dokáď ho nesrazil. A potom ještě třepal stromkem lestine, který nespadne. A spadli. 5 chrůstů si nesl jak poklad. 4 v kapci, 1 v hrsti. Ještě ani neozvonilo a už čapěl mezi klučískama u křtitelnice. Najednou co si frnglo Franckovi nad hlavou. Chrůsti sa mu vyškrábali z kapce a jeden už krůžil jak jestřáb kolem světelek u svatého Josefa. Francka polel horko a ustrašeno sa rozhlédl. Vtem zakrůžil 2. chrůst a nabral si to rovnou k hlavnímu oltářu. Jak kostelník Míšek uhlédli chrůsta, zaťali hubu, že sa jim brada obtúlala s nosem, láb zašák, našponovali sa jak žaba na obrovnání a smích po něm a smích ještě jednu. Jenom to hvízdlo a trefili 3 svíčky a květináč. Přitom zakopli otepich a zvalili sa jak poťatí. Když sa postavili na nohy, natahli krk jak žirafa a rozhlédli sa kolem. Jedno oko přivřeli, že ho měli jak důrku od kabáta a 2. vypleštili jak kačení vajce. Proletěli mezi milistrantama a vpadli mezi klučiska jak hrom. A v této chumelenici ten somár pastýřů jak jedovaté hadisko zasičál.
2: To henkaj Francek!
1: Hrozný ortel byl vynesený. Lutoval jsem Francka, který sa svrkl, že nebyl větší jak chrůst a strýc kostelník nad ním zase vyrůstl jak vemblůd. Snádaj ty 2 hrby měli. Co si zavrčali o sviňách, krev sa jim navalila do hlavy a z toho zbělal jak archanděl. Ani zerzavé dvěrsa od márnice by tak hrozivo nezavrzali jak kostelník zubama. Míšek už měli včilkaj 2 očiska vyvalené jak kocůr, když tlačí do plev a skočili na chudáka Francka. Lízo z jednej strany, líz z druhej, hnedka mu z nosa vyletěla svíca jak travnica. Chlobo po krku, gec do chrbta, gáb za uši, smí kolem oltáře a už ho tahli do zákristie jak sisla. Tak za sebou přibůchli dvěrca, že věčné světelko v červeném kalíšku zhaslo, přitískli Francka k ornátovej almaře a mlátili ho hlava nehlava s hřevem.
2: Tož ty tak, ty antikriste, toto se dělá na místě posvětěném, co ty Lucifere? Půšťat chrůstý somáre jeden, já tě naučím.
1: A plézk ho po hubě, hnedka mu v gaťách vrzlo. To ale neměl být ještě konec jeho utrpení, lebo když ho kostelník tahli, jak zařmění před hroznou bůřku bylo zavrčání oca jeho rodného.
2: Hej, dočkaj, raubířu, až dolezeš dom.
1: Až do tmy čapěl Francek za humnama a potom se šúdal kolem chlébu, když ucítil za krkem tlapu jak ladivo. Tata ho stískli jak koťacko a vyzváňali, že ho zřežu až sa celý, ale s těma řečima stejnak došli pozdě, lebo Francek už měl navalené plné gatečky a smrděl jak dudek. Nakonec ho hodili na pec a šli na obecní zapít zlost. Mezitím, co mamička vyšli nahlédnu do chléba, slézl Francek potichučky z pece a hýbaj do síně.
2: tam opatrnost dělal gatečky a namočil si zadeček do putenky z vodu, lebo mu tak hořál, že to jenom zasyčalo. A potom trap zpátky na pec, zalézl po duchnu a usnul. Uběhl týden a otec byl ještě furt s Franckem na válečnej noze. Jednu kača, teda Francková mama, vyšla z chléva a že starý musíš jí zavést jalůvku k Bíčkovi. A to se otec pagáč vypravili a vyvedli jalovicu z chléva. Díval jsem se z výměnku a najednou vidím, jak se Francek přitočil potichučky k jalůvce a posadil jí pod ocas chrůsta. Otec jedným okem do fajky, druhým na jalůvku zavrčalí. Soj, potvoro! Na ba, stát můžeš ty, myslel jsem si, lebo nemáš u zadku chrůsta. Jalůvka postavila ocas jak hromosvod a tak škubla hlavu, že tatovi přeletěla fajka i ze sirkama přes hlavu a baranica jim spadla přes oči. Včírkaj začal kolotoč. Jalovica oběhla třikrát dvorek z hlavou důle jak v Bíší aréně a tahla oca za sebou, lebo provázek se jim zasekl kolem ruky a nejaného vysmeknout. Francek nahlédal za drvama jak tujík a čekal, jak to dopadne. Najednou proletěla jalůvka i s ocem kolem Francka a rovnou proti zahrádce. Bránka uletěla jak řepa a tata urazili hlavou kamenný hrnec, který byl napichnutý na paléze u plota. Francek se jenému šťůřil a pronesl.
3: Včírkaj bych se měl tati obtat, kam mají tak napilno.
2: Otec v letu zapackovali ohrabě a zapichli se nosem do zahrádky, hnedkaj vyvalili hnízdo krtku aj s mladýma. Jak si sa jim podařilo dostat sa na nohy, ale jalůvka jela jak šnelcůk rovnou proti zavřenej mlatevni. Uvráca ale zarazila, otočila špagáca úškubl a tata velikým oblúkem proletěli s hnilýma deskama do mlatevně. Ostala po nich jenom černá díra jak po zlodějovi. Řvali jak z nápovědy a když vylézli ven, byli dodrápaní, jak kdyby na nich vletěl pelech koček. Vypluli plevy aj z hlinu a ze sakrama letěli do izby v proflintu, že tu potvoru rohatu zastřelí na fleku jak schoža. Francek z uctivej dálky vynesl rozsudek.
3: Tož tak, to máte za ty kostelové chrůsty. A kostelník? Ten to ještě chytnú, však dočkajte.
2: Tata jalůvku nezastřelili. Neměli doma ani jeden patrón. A kostelník, když jednu odzvonili na věži, zpátky už nešli, ale jeli po zadku až důle, lebo jim kdosi na schody vylel erteplovou máčku.

0: jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvůj.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmu Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

Když se zblízka podívám, vidím vrásek síť. Vidím kůži lety bledou, slyším slabě srdce bít.

0: noc s hvězdou.
1: 7:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
2: No, no vlastně.
1: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
2: Já jsem tě žerila ty košele, Pepičku, víš.
1: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
2: No,
1: ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
2: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku,
1: jo? Ať... Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu. Zkoš mi pro cigarety, ano, pan. A nezapomeň na večeři, ano?
2: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně. Budeš...
1: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
2: Tady máš ty cigarety.
1: Jaký cigarety?
2: Já jsem chtěl cigarety.
1: Jo. Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připravili prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
2: Já už
1: jsem to teď. Člověk má nit a potom takhle někdo. Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
2: Polivku už máš na stole.
1: Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady toho za odpovědnost? Slavinko, se dnes referátu není jako umí nádobí. To je strašlivě důležitá agitační práce. Tu polivku mě dej ohřát. Jo?
2: Jo.
1: Tak připrav mě vykartáčuj světle šaty.
2: Jo, já vykartáču tu polivku.
1: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
2: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
1: Boty, dívali.
2: Prosím.
1: Já jsem si je postíkám, když kolik je hodin, podívej se na to, buď tak hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Buď tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu
2: druhou.
1: Tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár. Dej to si. Udělám si to sám, co je s tou večeří?
2: Nahoře vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá, proboha, to není horké, ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, přines mě mavé sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale vysaká. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak běž.
2: No, já jsem ti připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkáš světlý sako?
1: Já se nepřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to. Tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci. Maminko,
2: myslím.
1: Trochu myslím. No.
2: Myslím.
1: Mé osobní zkušenosti proinventarizovaly, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7:00, jsem potom v županu. Slávino pro pána krále, kde se couráš, vždyť já to všecko nezvládnu. Polévka.
2: Se pohřívala to sako.
1: Co si ohřívala?
2: Sako.
1: Sako. Jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš, víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referát je úplně na vůni. Na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slavinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku.
2: To není možný.
1: To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš, klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
2: Dvořila tu polivku a máš ji na stole připravenou.
1: No, radši mi přines ten klobouk a pláš. Ano, já pospíchám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: To risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je dešní, kde je aktovka, venku je jako skonve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: No tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti pochopitelně na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych ho stihl?
2: Tady máš aktovku, dešník se ořejvá. Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíříš, Slávinko, ty šíříš. Teď si sednu k večeři, nebudu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všecko udělej. A drž mi palce. Já se jdu bít za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slávinko.
2: Jen abys to prosadil, Pepičku.

zpívaná, je tu zapěťák, zacinká, pak hrají bubínky. Denně stejný pochod na stokrát, na nožkách

Kdo pověsil buben na kliku? Nevídáno. Dragon netroubí.

0: Noc s hvězdou.
1: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: Pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: Proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: Vy jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka, pozor, pije. Tak. Klidas.
2: Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich?
1: Já 3, no samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka a maminka?
2: Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím.
1: Že Brahovce jete, no to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám, mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar.
4: Praktik. Poradnice a sestřička. Sestřičko, a co ve...
1: Chlapeček.
4: No, sláva, sláva. Sestřičko,
1: a co ve...
4: Paní, zdráva. No, výborně.
1: Sestřičko, a co ve...
4: 52 cm, no,
1: klacek. Po mně.
4: Ja.
1: Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No, já to...
4: Malej.
1: Sestřičko, a co ve...
4: Jo.
1: Jo, já taky.
4: Já taky, jo. Sestřičko, a...
1: A co ve... Děkuju. A co ve... A co ve... Jo, já vím.
4: A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina, já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlasá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlasá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci.

0: je nebudou, poručím. Fotbalista.
1: Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
0: Ahoj. A závěrem prodavač.
2: Prosím, psali jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa, služebník.

0: Je pátá ráno.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hájkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka, proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrsím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Směr jsem schromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou, a to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním muzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou pětenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O kamčat se povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem ocovil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašli. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl rád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou čočili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebra. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebra. Slušivém kroji z písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjí. Máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v Mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic s promyšlenými oklikami vybíjí. Joj, to bylo skvělé. Ale alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, zrozoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudr z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. V noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými dudkami vyháněli. Těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachy, Námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulika, Kaťuša a další. Například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.

0: Noc plná hvězd.
1: Pojedeme, tenhle ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
2: Jo.
1: A za tu židli, jo.
2: Ty to myslíš takhle, jo.
1: Ta židle, to je jako strom, jo. A jukne.
2: Jako ze zastromu, jo?
1: Jo.
2: Juk.
1: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
2: Juk. To máme jukat radostně tady na Voráčkovou.
1: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
2: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
1: No.
2: Já spěchal jsem za tebou, Voráčko, totiž lásko má... A svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
3: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
2: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá. Na pracující
4: no.
2: Družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčkovi, a svět byl dnes hned hezčí.
4: Já jsem tě čekala.
2: Hele, Voráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
1: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
2: Tak to no slyšíš.
4: Dobře.
2: Tak bych prosila, abys otevřela tu náruč.
4: No. Dobře. Já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
1: No, panouš.
2: Leze to zní jako sklupatý.
4: Dobar.
2: Hele, když jsem viděl Voráčka, totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
1: Dy.
2: Co?
1: Dy.
2: Co ty?
1: Kamarádi.
2: Jo tak, kamarádi. No jo. A svět byl hned hezčí. Pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
4: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
2: Teď ona nedá pokoj a budeš
4: šišat. Jen jsem se těšila.
2: Těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
4: No, já to nemusím rád s tebou, víš?
2: No.
4: To se by, aby se nám všichni smáli, ne?
1: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
2: Teda učitelské, umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
1: No, je to trošku.
4: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny.
2: No,
4: to je pro mladý.
2: To není pro nás.
1: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte.
4: No.
1: Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z té vesnice?

0: Noc s hvězdou.
1: Tak se na vás koukám, pane Verich, tedy už delší dobu se na vás koukám, pozoruju vás a studuji. A připadáte mi jaksi, jak bych to, já nevím, jak bych to vyjádřil, respektive, jak bych zasáhl ostřím satiry, jak se na nás požaduje. Já bych to řekl tak, že mi připadáte jako Mikuláš kombinovaný s Pítí.
2: Ale fuj.
1: Ovšem, až na ty fousy, to je skutečně Hemingway. No na můj duši, pane Verich, celý Hemingway, člověk tím pádem jaksi neví, mate to, chápete?
2: Mně se zdá, pane Horníčku, že vy zase šťouráte, víte. A abstraktně, jako obyčejně, prach abstraktně. Zatímco já tady přemýšlím o naprosto vážných věcech.
1: Ale jděte, prosím vás, a o čem?
2: No podívejte se, například mě napadlo, jdete po ulici. Šel jste někdy po ulici?
1: Velmi často.
2: No tak, představte si, že jdete po ulici.
1: Už to mám, dá.
2: Vidíte to?
1: Vidím to.
2: Jdete a tuhle losy, tamhle losy, všude losy.
1: Co, vy vidíte losy?
2: No ano.
1: I s parohama, tedy ty polární krávy?
2: Ale ne, já myslím ty, co se...
1: Jo tak, chápu, vy myslíte lozy.
2: No prosím, jeden los, no. Dva losy.
1: Ano, tak dobře.
2: A nebo lozy, jak si
1: přeje. Vy myslíte lozy, tedy, na který je možno vyhrát tu auto, tu skútr, tu peníz, že?
2: Ano, prostě škopek, cokoliv, že ano. Ano. No, tedy já proti tomu nic nemám, pochopitelně. Ale připadá mi to nějaké takové pochybené. A řekněte mě, pane Horníčku, proč třeba nejsou takové lozy, jak vy říkáte tedy, lozy, na které by člověk vyhrál hromadu štěstí.
1: A vy myslíte, jako vyhrát třeba takový štěstí, že by na vás nespadla vomítka, nebo že byste nešla do kanálu?
2: Ne,
1: nebo...
2: ne, to není štěstí, to je klika, o čem vy hovoříte.
1: Já a mluvím... tak dobře, tak jaký štěstí vy máte na mysli?
2: No, o tom právě důvěrně přemýšlím a chci vám to teďka sdělit. Já totiž hodlám podat zlepšovák.
1: Kam?
2: No, pochopitelně tam, kam se podává.
1: Tedy nahoru.
2: Nahoru, samo sebou. Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk. Teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
1: To je veliký štěstí, to
2: já
1: ano.
2: Myslím, že když...
1: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
2: Když je, to je štěstí, když je vzdělaný.
1: Když má...
2: Když je moudrý.
1: Ano.
2: Když má fantazii.
1: Výborně, to je velký štěstí, jenže to má háček.
2: Já vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí a zase se k němu nemohou dostat.
1: A přece je to strašně jednoduchý.
2: No
1: podívejte
2: právě.
1: Se, vemte například knížky, no? No v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
2: Vzdělání.
1: Ano, poezii,
2: no,
1: všecko.
2: No o tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy, aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte,
1: to je...
2: že by vyhráli se knihy.
1: No poslyšte, to vás teď tady napadlo.
2: To mě napadlo.
1: No to je fantastické, ty máte nápady.
2: Ano, to mě napadlo.
1: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jiného.
2: Ale ne.
1: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
2: A to znamená, že tedy...
1: Že to je hotovka.
2: Jo, to je hotovka.
1: Ta akce, to jede, to je hotová věc.
2: To jede, to mám teda po zlepšováku.
1: No, s toho si nic nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
2: A víte co, pane Horničku?
1: No.
2: Nový nápad, nový zlepšovák. Koupíme si každý polosu.
1: Na knížku.
2: Ano.
1: A co, když vyhrajeme?
2: No, musíme vyhrát, protože se prohrát nedá.
1: Pravda.
2: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
1: To se dá risknout.

0: je 6.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V médiích jsme zaznamenali zprávu o zničení pravoslavného chrámu Kyjevsko-Pečerské lávry. Tento pondělní útok byl však akcí pod falešnou vlajkou ukrajinské chunty. Smyslem provokace bylo poukázat na údajné barbarství Ruska, které tak slovy propagandy útočí na církevní budovy. Provedení počítalo s co nejlepší možnou dokumentací a záběry demolice duchovního centra tak, aby se na obrazovky dostal obraz přesně před zahájením summitu G7. Proč? Krvavý klaun se přeci setkání účastní, aby opět žebral o další miliardy z našich kapes. Zelenský proto během masivního ruského útoku na vojenská zařízení a operační střediska v Kyjevě nechal ve stejnou dobu na klášter vyslat vlastní raketu. Ta udeřila přímo v pravoslavném chrámu a způsobila rozsáhlé škody, včetně obětí na životech, zranění a rozsáhlého požáru. Nejen tento zločin ukrajinského vedení pak zapadá do řady falešných útoků, které Kyjev během svého tažení provádí vlastně opakovaně, a to nejčastěji právě před velkými mezinárodními akcemi. Podobně jsme toho byli svědky například i před Mnichovskou mezinárodní konferencí. Akce pod falešnou vlajkou se tedy zcela jasně staly součástí její strategie i praxe. Připomenutí jistě zaslouží také zcela ještě neobjasněná tragédie letu MH17 s třemi sty cestujícími sestřeleného nad Doněckou oblastí v roce 2014. Kyjevským nacistům jde zkrátka od té doby stále o totéž, pod zástěrkou ruské hrozby vylákat od hloupých a skorumpovaných politiků tzv. Západu peníze. Začátkem týdne zelenského teroristé zaútočili na autobus plný dětí. Stalo se tak v ruské Bryjské oblasti. Šlo o fotbalový tým z Běloruska cestující do černomorského letoviska Gelendžik. Jejich vedoucí zahynula na místě a dalších 6 lidí, z toho 4 děti, utrpělo těžká zranění. Ukrajinci tak po vzoru svých německých učitelů před 80 lety umí už snad jen jediné – poslat dron na nijak neozbrojený civilní cíl, což je zbabělý a naprosto neomluvitelný teroristický čin. Tato oblast je přitom terčem útoků už po několikáté. Moskva v posledních měsících v těchto příhraničních oblastech sestřeluje bezpilotní ukrajinské drony pravidelně. Taktika teroru proti bezbraným civilistům je už tak snad to poslední, co vlastně kyjevskému režimu a jeho západním protektorům zbývá. Paříž, Berlín a Londýn se těmito útoky snaží prý přesvědčit amerického prezidenta Trumpa, že Ukrajina má iniciativu, ale co je to za iniciativu vraždit civilní obyvatelstvo? Naproti tomu se Moskvě daří osvobozovat další a další obce, jako nejnověji 80-tisícovou Konstantinovku a snad brzkou operací i v Kramatorsku nebo Slaviansku. Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality, vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat. A jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za houby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny a řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Haló?
2: Dobrý večer, tady Sova.
1: A pan primář, co pro vás mohu svými chabými schopnostmi udělat?
2: Pane kolego, je mi to tak trochu trapné, ale pro pacienta na osmičce stále nemáme ty vitamíny. Nevěděl byste o něčem?
1: To vůbec není trapné. V socialismu je přeci shánění věcí ta hlavní zábava. A shánění léků zvlášť.
2: Ano, o tom nepochybuji, ale nemohl byste poslat nějakou sestru, aby oběhla všechny lékárny?
1: Mám lepší nápad. Znáte zelenou lékárnu Alpha Fit?
2: Říkáte Alpha Fit?
1: Přesně tak. Tam mají všechno i přes internet.
2: Skutečně zajímavé.
1: Pište si jejich kouzelnou adresu. alphafit.cz, tam je všechno na jednom místě. A ještě k tomu za skvělé ceny.
2: Výborně, věřím vám, pane kolego. Takže říkáte lékárna Alpha Fit, ano?
1: Naprosto správně. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy. To je všecko.
2: Děkuji vám. Píšu si Alpha Fit.
3: Praktická sukně s pěknou halenkou nebo svetrem je vhodným oblečením do práce i společnosti. Rovněž tak vlněné, hedvábné i silonové šaty, pěkného střihu i kvality vám budou slušet.
4: Dobře ušitý oblek, kalhoty i pracovní oděvy ocení každý muž. Také dámské i pánské kabáty různých střihů a velikostí uspokojí i nejnáročnější.
3: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru Prodejny Jednota.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
8: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

taky jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v kaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Setkávám se se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladí lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Stanice Hvězda.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a prér.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector,

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: začala osmá raní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem se zamýšlíme nad příčinami vítězné porážky Washingtonu ve válce proti Perzii. Je totiž třeba šetřit optimismem. Teherán se nerozsypal a ukázal svoji sílu na světové mapě. Židovská lobby pak naproti tomu přivedla Američany do propasti. Přesto se zdá, že Američané s Íránci směřují k ceremoniálnímu podpisu o ukončení bojů a otevření 60-denní lhůty k dalším diplomatickým vyjednáváním. Dále pak, a to především pro nás, k otevření Hormuzského průlivu a uvolnění tak obchodu s ropou a dalšími produkty. Je však až neuvěřitelné, jak Američané opět podcenili schopnost Perzie využít své nerostné bohatství jako vyjednávací páku, v jejím důsledku se významná část světa stala jen bezmocnými rukojmími tohoto válečného dobrodružství pod taktovkou státu Izrael. Člověku přece, aniž by byl vojenský stratég, musí být už jen při letmém pohledu na mapu jasné, že uzlovým problémem i klíčem je zde zcela jasně průchodnost obchodních cest Hormuzským průlivem. Američané se prostě opět spálili a nyní budou nuceni platit. I tuto válku v Perzii tak nakonec prohráli, přestože Donald Trump tvrdí opak. Více nám však o tom píše Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiprout.info

ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Stalo se mi rovněž, že jsem měl nakvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně. Spocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Haló?
2: Dobrý večer, tady Sova.
1: A pan primář, co pro vás mohu svými chabými schopnostmi udělat?
2: Pane kolego, je mi to tak trochu trapné, ale pro pacienta na osmičce stále nemáme ty vitamíny. Nevěděl byste o něčem?
1: To vůbec není trapné. V socialismu je přeci shánění věcí ta hlavní zábava. A shánění léků zvlášť.
2: Ano, o tom nepochybuji, ale nemohl byste poslat nějakou sestru, aby oběhla všechny lékárny?
1: Mám lepší nápad. Znáte zelenou lékárnu Alpha Fit?
2: Říkáte Alpha Fit?
1: Přesně tak. Tam mají všechno i přes internet.
2: Skutečně zajímavé.
1: Pište si jejich kouzelnou adresu. alphafit.cz, tam je všechno na jednom místě. A ještě k tomu za skvělé ceny.
2: Výborně, věřím vám, pane kolego. Takže říkáte lékárna Alpha Fit, ano?
1: Naprosto správně. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy.
3: To je všecko.
2: Děkuji vám. Píšu si Alpha Fit.
4: Při nedostatku vitamínu A má sítnice nedostatek očního podporu a člověk je pak šerostný.
3: Ano, jako kotě, jako kotě.
4: Řídí auto smráká, sejde na křižovatku, svítí červená.
3: Jenže on nevidí červenou.
4: Ne, nemá dost sítnicového purpuru, myslí si, je to černá, patrně tam bude tma.
3: No a co se nestane, povalí příslušníka i s budkou, a to se nesmí. Taková budka je drahá, to se smí jenom v sebeobraně. Potom pozdě lituje, a že neměl o trošku více očního nachu.
4: Ovšem, kdyby ho měl jen o trošku víc, neviděl by zase správně. Neviděl by sice všecko tak černě, ale viděl by to růžově.
3: No jistě, ale takových lidí je málo, mnohem více těch, kteří vidí rudě.
4: Ano, a těch, kdo mají sítnicového nachu akorát. A proč?
3: No, protože jedí zdravě.
4: Ano, protože si připravují jídla na lahůdkovém margarinu Sana.
3: Správně, ta obsahuje dostatek vitaminu A. Na vepři nemůžete chtít, aby měl sádlo s A vitamínem.
4: No, to s tím se smířme. Jednou provždy, že vepř zůstane vepřem a že podle toho i sádlo bude vypadat.
3: Ano, a rostlinné tuky to je jiná. Sana, vlastní sestra másla, ta je obohacena dokonce 7500 jednotkami vitaminu A.
4: Budete-li mít dostatek erytropsínu, nebudete šaroslepí, nebudete ze soumraku tápat.
3: A až půjdete nakupovat, řekněte bez rozpaku, řekněte Sanu. Vlastní sestru másla.
4: A nebo podzemnicový či sojový olej.
3: A nashledanou.
1: Abych nezapomněl, zelená lékárna Alpha Fit má slevu pro každého posluchače stanice Hvězda. Při objednávce na internetu zadejte slevový kód. A ten kód zní PP10. Zadejte PP10 a sleva je vaše. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy.
2: Nashledanou.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou a tam leží tulák líný. Nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá po kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy. Bzu, čej tam.

domy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po nocích.

zvoní, na tisíc veršů básní píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Celý mý příbuzenstvo je banda. Kdybych je tak mohl vydědit, hned bych to udělal. Ten druhý říká, no proč to teda neuděláš? On říká, no, že já nic nemám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

chystá se tam párek slušovických koní. Z domovský klopený dráhy mají v obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoz

Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš za

0: opustili Slušovice. Zcela tajnej a novej typ, výkonný družice. Prej už jezdí Slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový Slušovice.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
3: A to jste vy, pane Horníčku.
2: No?
3: Pojďte, vezměte místo.
2: Mistře, ale musíme jet do divadla.
3: To počká, dejte si, je to skvělé.
2: No, když myslíte, mohu si nalít?
3: No samozřejmě, stojí to za to.
2: Smím vědět, co to vlastně jíme?
3: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
2: No tedy, je opravdu skvělé.
3: No jo.
2: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
3: Tak na Husara.
4: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
2: Už si to píšu.
3: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
2: pivohusar.cz.
5: Vážení posluchači, slyšeli jste už někdy slovo telefunken? To je kouzelné slovíčko. Řeknete-li jej někde v radioobchodě, úžasnete, jaké překrásné aparáty uzříte. Ale nejen překrásné, ale též bezvadně reprodukující. Ale nejen bezvadně reprodukující a hlavně velmi laciné. Když byste si zašli v Praze k firmě Kreschl a spol. A ještě lépe k vašemu nejbližšímu radioobchodníkovi a zeptali byste se tam na ceny, dověděli byste se, že ku příkladu krásný pětilampový přijímač Telefunken 9W s celou výzbroj a výstrojí dostanete za 5 990 Kč. Komu by se to snad zdálo mnoho, uvidí nový čtyřlampový přijímač Telefunken 40, který za 3 900 Kč je opravdu velmi laciný. Nakonec to nejlepší, a to je třílampový Telefunken, který stojí 760 Kč. Uvážíte-li, že každý radioobchodník vám ochotně povolí tento přístroj na týdenní splátky po 12 Kč 50 haléřů, vidíte, že když si dáte každý den o jedno pívko a 3 cigarety méně, že za nějaký čas máte rádio vlastně zadarmo. A to je přece ohromné.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

vyjel skotskou visku s mechanikem firmy IBM. Prejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, nepřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včas.

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci tam, že víme, že chtělo by to strukturální

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk, chapadel chobotnic. Tady v lomu

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Freude, Freude, Freude. Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

Bože, co zasil trpkosti do této naší země. Strpklý je širý ten náš kraj, strpklé je všechno plémě. Trpce lid žije v palácích, trpko se dýše v chýši. Trpká je naše ornice, trpké je víno v číši. Trpká je sláva po otcích, přetrpké vzpomínání. Trpká je naděje v budoucnost, že až se hlava sklání. Trpce zní píseň národa, trpce vše slovo naše. Trpké jsou kletby z našich úst, trpké

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hájkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V příjemném letním dnu jsem cestoval do Ústí nad Labem. Kromě mne byl v kupé pouze vychrtlý dědeček. Jeho chování bylo na první pohled normální, ale když vlak zastavil ve stanici, děd vykoukl z okénka, zalomil rukama a vykřikl: "To je strašné." Pokračovali jsme v cestě. Vlak zastavil znova, děd vykoukl a vykřikl: "To je hrozné." A zase: "To je nadělení." Když kmet neustával ve svém lamentování, pravil jsem: "Promiňte, prosím, nic mi do toho sice není, ale co je na tom tak strašného?" "Mladý muži," pravil, "vám se to možná bude zdát směšné, ale já jedu na opačnou stranu."
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Copak já to dovedu?

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Haló?
2: Dobrý večer. Tady Sova.
1: A pan primář, co pro vás mohu svými chabými schopnostmi udělat?
2: Pane kolego, je mi to tak trochu trapné, ale pro pacienta na osmičce stále nemáme ty vitamíny. Nevěděl byste o něčem?
1: To vůbec není trapné. V socialismu je přeci shánění věcí ta hlavní zábava. A shánění léků zvlášť.
2: Ano, o tom nepochybuji, ale nemohl byste poslat nějakou sestru, aby oběhla všechny lékárny?
1: Mám lepší nápad. Znáte zelenou lékárnu Alpha Fit?
2: Říkáte Alpha Fit?
1: Přesně tak. Tam mají všechno i přes internet.
2: Skutečně zajímavé.
1: Pište si jejich kouzelnou adresu. alphafit.cz, tam je všechno na jednom místě. A ještě k tomu za skvělé ceny.
2: Výborně, věřím vám, pane kolego. Takže říkáte lékárna Alpha Fit, ano?
1: Naprosto správně. Alpha Fit, zdroj zdraví a krásy. To je všecko.
2: Děkuji vám. Píšu si Alpha Fit.
3: Máme filie a sojový olej. Máme tady filie a sojový olej a tedy také několik možností, jak toto filie upravit.
4: Tedy nejdřív to zkusíme jedním způsobem a když to nebude ono, no tak to zkusíme jinak.
3: Hlavně líp.
4: No líp nám to jde hůz, no tak to radši zkusíme jinak,
3: stačí,
4: ne?
3: Stačí jinak.
4: Tedy první recept nalijete na panev sojový olej, anebo jiný rostlinný olej, ale sojový je nejlepší. Na olej opečte plátek file a obraťte ho.
3: Obrácený plátek pak posypete směsí posekané okurky, zelené papriky a file opečte, leč nepřepepřte. Naopak dopečte na tomtéž sojovém oleji. Dopečené file vyndejte lopatičkou nebo pohrabáčkem a sněste.
4: A teď je druhý recept. Na panev opět sojový olej.
3: Ano.
4: Řízek file osolte a popražte s obou stran. Čím?
3: Moukou.
4: Zaprášený řízek moukou potřete sardelovou pastou.
3: Ale důkladně, sardele mi nešetřte, dítě vám ze školy nějakou tu sardelku přinese.
4: Tak udělejte ve file zářezy nožem.
3: Tedy zařízněte file.
4: A do zářezu nasázejte kolečka citronu, ale bez jader.
3: Bez jader, kdybyste tam jádro nechali, citron by z toho třeba vyrost.
4: A pak file opečte.
3: A skonzumujte.
4: A teď třetí recept. Ano. Začíná zase sojovým olejem.
3: Rozpalte tedy olej file, nakrájejte na řízky a vložte na pánev. V té chvíli si treska patrně vyžádá poslední pomazání. Učiňte tak dobrou hořčicí.
4: Dobrou chuť.
3: Dobrou chuť.
4: A pivo.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

hadů. Na patře hotelu Hilton vyprávěl kuvajský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break.

každý to zkouší. Každý chce utéct z toho, co ho obklopuje, někam vysoko. Vysoko, aby se na ty druhý mohl dívat z vejšky. Já to taky zkouším, abych se neodlišoval. Zkouším to, i když mi to moc nejde. I když si myslím, že je to zbytečný.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden k řediteli cirkusu. Říká, jak můžete taky tak malýho a hubenýho človíčka angažovat jako krotitele lvů? A ten ředitel říká, no právě proto, že jen kosta kůže. Teď na toho lvy přece nikdy nemůžou dostat chuť.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

za krásou květin i stín se skrývá, jak trn na růži bolest dá. Jen čas ji zhojí, i trn se zlomí, láska bolest dá.

0: je 1 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
2: A bylo jaro. Všechno kvetlo. Ale pravšechno

0: tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole pod jalovcem.
1: Narodil se brouček! Brouček se narodil!
0: A brouček rostl a rostl. Zakrátko mu byla kolíbka docela malá a dostal už svou postýlku. Znal už taky mnoho věcí. Ho, ten už znal věcí. Borůvčí, jalovcový keř, maliny a taky kmotříčku a kmotříčka a berušku a už trochu i lítat uměl.
2: Lát!
0: Hop na jahodu a zase dolů a hop na jalovec a zase dolů rovnou na hraničku stříli.
3: Jeden broučku. I ty jeden neposlušný broučku.
0: A brouček rostl a rostl, křidelka mu sílila a těšil se, že už brzy poletí svítit jako tatínek a kmotřiček. O, to bude krása. Thank you.

0: Brouček, že se půjde s Beruškou vykoupat.
1: A jak?
2: A lítat taky?
3: Ať, však já nejsem taky žádný brouček, ale Beruška. A ty lítají jen málo.
4: Však já si doletím, kam potřebuji.
3: Co?
2: Však já tě chytím a už tě mám, ty Beroušek.
3: Ona mluvím s tebou. Jsi ošklivý brouček.
5: Pak ty to mluvíš s Beruškou.
2: A to já jen tak, maminko.
5: Jen ty si dej pozor, broučku.
0: Tu brouček vidí, že se jim počíná z komína kouřit. A už seděl na komíně.
2: Co pak to vaříte?
5: Zelnou polívčičku, broučku.
2: A že vám to, maminko, spouknu.
5: Ne, ne, to nesmíš. Necháš toho. No počkej. Jeden škaredý, neposlušný broučku.
2: Když byste, maminko, přiložila a mě ten kouř vlezl do očí, maminko.
5: I to ti patří. Ale už tě dostaneš, až tatínek přiletí. Tak běž. Jen běž.

0: Tak to je tedy brouček z chaloupky ve Stráni pod Jalovcem. A ta tráva je tam popás a rosa na ní jako granáty a z okýnek voní zelná polívčička. Byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. Nebylo co odkládat. Mohla najednou udeřit zima a bylo by z broučky zle. Proto se tatínek jednoho dne rozhodl a museli se dát všichni do práce.
1: Tatínku, tatínku, podívejte se, kdo to k nám letí. Kmotříčku.
2: Vida, kmotříček.
1: Kmotříčku, zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Tak už tu máme Simu.
3: Vítejte, kmotříčku. Ach, zase ta zima. Zase ta zima.
2: Starý brouček z roští prorokoval, že bude letos zlá. Tůze zlá. Pozoroval to na mravencích.
3: A my nemáme dost dříví. Jak pak to jen vydržíme?
4: Vždyť ho máte plnou střížku. Čeho pak byste se strachovali?
1: Ale co když mě přece bude zima?
2: I však ty nezmrzneš, broučku.
3: Zvedá se vítr. Pojďte, kmotříčku, uvařím vám trošku čaje.
2: Děkuju, kmotříčko, až někdy jindy. Koukám, abych byl brzo doma. Jenom mi musíte slíbit, že se k nám přijdete ještě letos naposled podívat.
1: Přijdeme, kmotříčku, přijdeme.
5: To se ví, že přijdeme.
2: No, tak naschledanou.
5: Zdař Bůh, kmotříčku.
1: Naschledanou.
5: A naschledanou.

0: A tak druhý den po snídani, že půjdou ke kmotřičce a šli.
1: Jenom si berte a nic se neostýchejte. Vždyť už se letos vidíme naposledy. Broučku, vezmi si také tvarohový, však ti zachutná.
2: U vás je kmotřičko krásně.
1: I to jsem ráda, že se ti u nás líbí. Však počkej, já ještě něco mám.
2: A je to kmotřičko dobré?
1: Počkej, to se podivíš.
2: Hádej, Broučku, co to je? O, já vím, to jsou jahody. O, ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. O, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladký.
3: Tak... Tak, já už nevím, co to je.
1: Ale ty hloupý Broučku, vždyť to je med tady od Janinky.
4: Tak, a teď si taky narazíme víno. Už. Tak, no, ťuk, ťuk. No. Tak na zdraví všem. Vždyť už se letos vidíme naposled.
5: Na zdraví.
1: Tak na zdraví. Na zdraví.
2: Kmotřičku, a kdy pak budete vyprávět?
1: Broučku, nestydíš se.
4: Jen ho nechte, kmotřičko. Však jsem se právě chystal vyprávět. No, tak bylo to brzo potom, kdy jsme se s kmotřičkou vzali. Vyletěl jsem tehda z večera hned po slunce západu a celou noc jsem poctivě svítil lidem. Ale když jsem se k ránu vracel domů, tu najednou přiletěla z lesa velikánská žluna a už mě chtěla zaživa spolknout. A já hned hr, do skuliny a žluna s sobákem za mnou. Ale já zalízel do skuliny dál a dál, až už žluna dál nemohla a nechala mne být.

0: Je, a nebál jste se k modříčku?
1: To víš, že jsem se bál, ale ducha jsem nestratil a to bylo hlavní.
0: Já bych z té díry už nikdy nevylezl. Je, to jsi pěkný,
2: Mahuňa.
3: Jen ho nech, Beruško, však až bude velký, nebude se bát.
4: A kdy pak ty, Broučku, už poletíš?
0: Už brzy, Janinko.
5: A možná, že už to bude o příštím svatém Janě.
6: Tak, tak, je pozdě. Pěkně se nám tu líbilo.
1: I dá pán Bůh, bude zase léto a zase se uvidíme.
7: Tak tedy naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
7: Naschledanou.
0: Beruško, naschledanou. Naschledanou, Broučku.

zavřeli dveře na petlici a zastrčili špejlek a celé dveře zevnitř zarovnali dřívím. Naposledy po všem vycpali mechem okna a dobře je prkénkem zabednili. A teď ať si třeba mrzne. Lehli si do postýlek a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

0: spali a spali.
1: Maminko, dáte mi medu?
2: Medu? Jakého pak medu, Broučku? Vždyť žádný nemáme.
1: Ale máme. No, přece víte, med, co je jako med sladký.
2: Ale Broučku.
1: No přece, co nám včera Janinka poslala.
3: Včera? Janinka? I to se ti, holečku, něco zdálo.
1: I ne, tatínku. Vždyť už mi maminka včera trochu dala.
2: I to se ti zdálo. Jen se vzpamatuj. Víš, naposledy jsme byli u kmotřičky, pak jsme hned všecko ucpali a od té doby spíme.
4: A Brouček skákal z postele na postel. Jen tak, že se neudeřil.
1: Tatínku, jak pak je venku? Já bych se rád podíval.
5: Milý Broučku, je tam zima, to bys zmrzl. A podívej, máme zarovnané dveře dřívím.
1: Ale tatínku, mohli bychom se podívat oknem.
5: I to je také zabedněno a ucpáno a našlo by nám sem zimy.
2: A tak mu jedno prkínko odvedníme. Však bych se už taky ráda podívala, jak je venku.
1: Sláva, tralala, tralala. Ach, maminko, jak já vás mám rád.
2: Já mě neporaz, Broučku.
0: Tak se na tu boží krásu pojďte podívat.
1: Pojďte, maminko.

samý, samý sníh a palouk pryč, stráň pryč a nic než sníh. Sluníčko tak trošku svítilo a sníh se tak krásně třpitil a bylo pratichonko.

0: slepici kuřátka. K ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Ale tatínku, jestli se u kmotřičky zachumelili?
1: I nezachumelili. Oni zůstávají pod dubem.
0: Ale Janinka, maminko, kde ta zůstává?
2: Ona zůstává v mechu mezi vřesem.
0: Ona se zachumelila, vidíte? A povídala, že mě vyprovodí, až poletím ponejprv.
2: I neboj se, ať se zachumelila. Však ona si zatopí, když jí je zima.
0: A má ještě nějaké dříví?
1: Bodeď by neměla.
0: A ona je tam sama?
2: Sama, broučku.
0: A proč pak je sama?
2: Inu, když nikoho nemá, tatínek a maminka jí už dávno zemřeli.
0: To já bych nebyl sám.
2: Kdyby to jinak nešlo, to bys musel.
0: Tatínku, a kdy pak už poletíme?
3: I milý broučku, až bude léto.
0: A kdy bude léto?
3: Kdy? Inu, až pšenice pokvete.
0: A tatínku, nechytne nás žluna, až poletíme.
3: Je snad ne. Když budeš hezky poslouchat a když budem dávat dobrý pozor.
0: A když budeme pěkně svítit.
2: Ale musíme už spát, broučku. Buď jen hezky sticha. A dobrou noc.
0: Ale když mě se ještě nechce. Maminko, povídejte mi ještě nějakou pohádku.
2: A o čem pak?
0: O tom, kterak se narodil brouček.
2: Ano, to bylo už opravdu tůze dávno. Tak to byl jednou jeden brouček. Jedna beruška a měli se rád.
4: A brouček držel maminku za ruku a tak tiše poslouchal, až přitom usnul. A spali všichni tři, tatínek, maminka i brouček. Spali a spali. Dobře se jim spalo. A bylo jaro, všechno kvetlo a ty včely tolik bzučely. A ta tráva byla taková veliká a ta rosa jako granáty a ti ptáčci tolik zpívali a ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli. Jaro je tu. Brouček letěl poprvé svítit. A Janinka a kmotřička a kmotříček a beruška, všichni se přišli s broučkem rozloučit.
1: Tak tedy, broučku, poletíme. Už je čas. Já mám radost. Maminka má radost. A my všichni máme radost, že už dnes poletíš s námi. Ale jen jestli budeš hodný a budeš pořád pěkně svítit.
0: To víte, že budu, tatínku.
2: Jen aby se ti nic nestalo, broučku.
0: Nebojte se, maminko, však já umím dobře lítat. Podívejte.
5: Opravdu, on už je náš brouček velký.
1: Broučku, poletíme. Tak tedy, zdař Bůh a naschledanou.
0: Zdař!
4: Slunce už bylo u samého západu a tak honem přes potok, vinicemi dolů, kolem města, a tam za městem v zahradě stál veliký, krásný dům. Okna byla pootevřena a tak vletěli tím prostředním, sedli si na rámec a dívali se. Dole na zemi bylo plno lavic, kde sedělo mnoho lidí a všichni zpívali. Ach, tak krásně zpívali. Když skončili, Brouček a tatínek i Kmotříček letěli zase dál a zastavili se v lese.
0: Tatínku, tady je krásně.
6: I toť se ví, Broučku, v lese je vždycky krásně.
3: Vidíš, Broučku, tamhle? To je taky jeden malý Brouček s tatínkem. Letí dnes poprvé jako ty.
0: Zdař Bůh!
7: Zdař Bůh!

0: s nimi.
1: I kde pak, broučku? Každý máme svou cestu.
0: Ale tatínku!
1: Ty musíš svítit s námi.
0: Ale když já bych chtěl letět tamhle s tím broučinkem?
2: Co pak si slíbil, broučku? Víš, že nás musíš poslouchat.
0: A, motřičku, když já...
3: A brouček zůstal trochu za tatínkem pozadu a šup, schoval se za větvičku. Tatínek s motříčkem letěli dál.
2: Kde pak je brouček? Teď tady letěl. Broučku.
1: Broučku.
4: Broučku.
3: Brouček si v lese pěkně hrál, houpal se na větvičkách dubu i na velikém kapradí. I na pavučině se pohoupal, tam však na něj číhal pavouk. To se brouček lekl. Lese se pomalu stmívalo, ani jedno světýlko už nikde nezářilo. Krásný les se začal docela proměňovat. On přiletěla sova a sedla si na větev vedle broučka.

brouček spadl se stromu a zůstal viset bez sebe na šípkovém keři a skoro nedýchal. Slunko už bylo skoro na obloze, spadla už raní rosa, ale brouček o tom nic nevěděl. Nevěděl ani nic o tom, že ho tatínek s kmotříčkem hledají a všude marně volají: Broučku,

0: Bylo před slunce východem, když broučka našli dva cizí broučci. Udělali malá nosidélka, ustlali na ně trochu měkonkého mechu, milého broučka na to položili a nesli domů do chaloupky pod Jalovcem.
1: Proč jsi byl, broučku, tak neposlušný?
2: Našli jsme ho už bez sebe.
3: Jen neplačte, maminko, však on se vám, brouček, zase uzdraví.
2: Brouček z chaloupky pod Jalovcem stůně, pomozte!
1: Je živ, tatínku, je živ.

0: nechci. Já ne, nechci. Proučku, ty jsi tady?
1: Ty můj proučku.
2: Co pak vy broučka tak necháte a nebudete dělat nic? Honem, Beruško, podej džbán rosy. No tak, broučku.
0: Jít.
3: Janinka broučka omývala, pak vzala lahvičku a nalila mu do ran oleje. Ho, to se mu ulevilo.

a tak se to pořád lepšilo. Beruška ho chodila navštěvovat a Brouček už zase mluvil, ale jen slabounce. A už i trochu lítat zkoušel.

Jirku, co to děláš? Honem poleď dolů. Ha, vidíš ty, neublížil jsi z broučku? Ach, i ne. Když já bych už chtěl, Beruško, lítat, tolik bych

0: že u Janinky už kvete vřes. Je takový fialový. Takovýhle.
1: Je moc krásně fialový.
0: Však už se tam brzy podíváš. Slyšíš, jak tam dole u potoka spíš?

0: jako doletěl.
1: I proč pak by nedoletěl? Však už je skoro zdravý.
2: Ještě ne, Janinko.
1: Jen počkej, do jara se docela zotavíš a zas poletíš s tatínkem a kmotříčkem a budeš pěkně svítit.
2: To budu, takhle. Dívej se, Janinko, doletím domů docela bez zastávky. Stáš Bůh!
0: Stáš Bůh, Janinko. Stáš Bůh!
1: Stáš Bůh, Broučku a Berušku.

0: Však už byl skoro pocin, světla ubývalo a vřes opadával. Ale Slavík tam dole u potoka přece ještě někdy zaklokotal.
1: Tak, Broučku, poletíme. Ale budeš-li letos poslouchat?
2: O, budu.
1: A proč?
2: Že si to všichni přejete a pak, aby se mi zas něco nestalo.
3: I už ho nechte a poleťme, však on už si teď dá pozor. Tak zdař Bůh.

0: A bylo jaro, všechno kvetlo, ale pro všechno. Tráva po pás, rosa jako granáty. A tam dole u potoka zpíval Slavík. Hej, čas tvůj, čas milování.
1: Kdo pak jsi? Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo?
2: Já jsem Varunka. A drobátko jsem si sedla, že si odpočinu a zatím jsem usnula. Teď je tma a já nevím cestu a bojím se, že jsem se ztratila.
1: Kde pak zůstáváš?
2: My zůstáváme v šípku.
1: Pojď, já tě tam zavedu. Ono pláč.
2: Já už nepláču.
1: Tak pojď. Pojď se mnou. Tak pojď. Je to tamhle?
2: Je.
1: Vaši ještě svítí. Asi na tebe čekají. Leď.
2: Ale...
1: Dobrou noc.
2: Já se...
1: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

A tak se Brouček s Verunkou scházeli každý den. Byl srpen. Tam dole v pšenici zněly srpy a ten vřes byl v plném květu tak krásně zardělý až do tmava a také bílý jako mléko.

0: byla, že asi přiletíš. Víš, já mám ráda broučky, když pěkně svítí. Já bych hned chtěla být taky takovým broučkem. Víš, kdybych nebyla Verunkou, já bych...
1: A byl podzim. Od lesa vanul ostrý vítr a ta tráva tam na lukách žloutla a ptáci odlétali a nahoře se proháněla oblaka sem a tam. Ale co pak to? Co pak, že se tam z šípku ozývá tolik zpěvu a hned za tolik jásotu a lomozu? Co pak to?
2: Je, ty nevíš, Verunka z šípku má svatbu.
3: I pro pána, že má svatbu?
2: No ale cítí, že má. Bere si mladého Verunka. Tamhle na druhé straně z šípku.
1: S broučkem se zatočil celý svět a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč k Janince.

0: Broučku, co pak se ti stalo? Slyšíš, Broučku? Cože se ti stalo? Tak mi to přece pověz.
1: Ona má svatbu.
0: Kdo?
1: Verunka.
0: Která Verunka, ta z Šípku?
1: Ano.
0: Vždyť já jsem si to tak myslela. Já jsem si to tak myslela.
2: Podzim, podzim. Od lesa vane ostrý vítr, tráva tam na lukách je žlutá a ptáci už dávno odlétli. A tam dole v malé chaloupce v mechu pláče Brouček, aby se mu ulehčilo.
0: Broučku, co pak, že nejdeš spát? Však už tě hledám. Za chvíli už vyjde slunce. I vždyť ses dnes už dost nasvítil. Tatínek se taky už chystá spát.
3: Nechte mě, maminko.
0: Co pak, že sedíš tak sám, Broučku? Víš, dávno už jsem ti chtěla říct, neměl bys s tím žením odkládat, jsi už velký a hned by bylo u nás veseleji.
4: I toť se ví, a dozadu do dvora bychom přistavěli světničku a tam bychom se s maminkou odstěhovali a vy mladí můžete hospodařit tady.
3: Ale já se ženit nebudu.
0: Ty, že se nebudeš ženit?
4: Kdo to jakže slyšel, aby se některý Brouček neoženil?
3: Vždyť se každý nemusí ženit. Však Janinka se taky nevdala.
5: Protože si pro mne žádný Brouček nepřišel. Ale ty by si směl pro někoho jít.
3: Vždyť já nikoho neznám.
5: I kdybys jen chtěl, však bys znal.
3: A koho pak bych já znal?
5: Koho? Co pak neznáš, Berušku?
3: Verušku? Ale já...
5: Broučku, Broučku. Nemysli na to, co není a drž se toho, co je. Verušku znáš a víš, že je hodná a já nemám žádnou tak ráda jako Verušku. A maminka a tatínek taky ne.
3: Veruška!

0: mě ale polekal. Myslela jsem, že to je žluna. Co pak mi neseš?
1: Já chtěl jsem se zeptat, je kmotříček s kmotřičkou doma?
0: Je?
1: Tak děkuju.
0: Ale Broučku.
1: Milá kmotříčko, milý kmotříčku, maminka a tatínek chtějí, abych se oženil. Nedali byste mi berušku?
2: Ale, to či je mi novina. To je novina.
3: Ale.
2: Jestli pak ty se z Broučku zeptal berušky?
1: Ne.
2: No, tak jen se jí pěkně obtej sám.
3: Tak.

0: Já jsem tě, Broučku, mívala ráda. Ale... Verunka z Šípku mě o tobě vypravovala.
1: Víš, že máme jen Berušku. A co kdyby se měla Beruška s tebou zle? A tak my ti ji nemůžeme dát.

0: oni mi ji, maminko, nechtějí dát.
1: A co pak to? Proč pak?
0: A já se, maminko a tatínku, přece jen ženit nebudu. A nebudu. A žádnou světničku nebudeme stavět. Nikdy.
2: A bylo krásně a teplo a ten vřes byl v plném květu. Půl měsíček začínal svítit a povětří se samými broučky jen třpitilo. Jen jedno světýlko svítilo jen docela malonko a bylo to světýlko broučka z chaloupky pod Jalovcem. A slunce bylo takové veliké a červené a pomalu se ukládalo ke spánku. Ale broučci všude vstávali, i tam v roští, i pod Jalovcem ve stráni, i pod dubem.
3: Pozdrav, pozdrav, pánku.
4: Víš to, pánku.
0: Pozdrav,
3: pánku! Sopra, pojď! Pozor!
5: I pro pána!
3: Co pak máte tak na spěch, kovaříku?
4: Mám práce, že nevím, kde mě hlava stojí.
3: Jak?
4: A vy nevíte, že Janinka stůně?

0: Janínko, vy nám stůněte.
1: Vítám vás pěkně. Jste hodní, že jste přišli. Ale ráda vás nevidím. Copak vy jste to provedli s Broučkem? Chřadne a ani žádné promluvení s ním není. Tak vy nechcete Broučkovi berušku dát? A proč pak? Že nebyl hodný? A jestli pak vy jste byl vždycky hodný? No, podívejte se mi do očí. Tak vidíte. A co pak chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala doma sedět.
2: Tak, to jsem vám chtěla říct.

0: Broučku.
1: Broučku. No, víš, Broučku, já jsem... Tak se, Broučku, přijď zítra zeptat Berušky, jestli by tě chtěla.

0: A ty, broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdát jí patřičnou čest.
1: Chci.
0: A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít Broučka vždycky ráda.
1: Chci.
0: Tak tady vám žehnám a žijte spolu šťastně.
2: Oh, my God.

Thank you.

tak tančili a zpívali a měli se rádi a jedli a pili a neměli nikde v ničem žádný nedostatek, ale ve všem všudy veliký dostatek.

0: a dlouho to netrvalo a měli malého Broučínka a Broučinínka a Janinku a Svatojánka a Berušku, až jich nakonec měli 10. 7 Broučků a 3 Berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila a všech 10 Broučků běhávalo pohromadě. Maminka se za nimi dívala a srdce jí plesalo. A přišla zima. A to byla zlá zima. A ti Broučci pod Jalovcem, jestli oni to vydrží. A bylo jaro. Všecko kvetlo, ale pravšecko. A tam pod Jalovcem kvetlo 12 chudobiček, 9 bělonkých jako mléko a 3 s kraječkem jako krev červeným. Však tam kvetou podnes.
1: Na stanici Hvězda.

našemu domu přišla voda. Z neděle na pondělí pozdě v noci já už spal, k našemu domu přišla voda. Zazvonila a hned dobrý večer můžu dál, říká mi, co chcete, drahá paní. Vypadáte jako výběrčí daní, ale s ohledem na to, jaký je čas, nerušte slušné lidi, prosím vás. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak. Zabouk jsem dveře, ale marně, jako by zavřel bufet na plovárně, jako by s prstem zhášel svíce. Stála tam nehnutě jak popelnice, pokotníky mokrá, havraní vlas. Na hodinky dívala se, že má jako čas. Kolem ní se patolilo pět malých vod, všechny byly černé a bořily mi plot. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak.

housle po tátovi staré fotky po dědovi, koberec, kovral a k tomu přehoz brokátový, ledničku, pračku, mixer i rolák. Všechno to nakládali na dvou kolák, jak nějaké hrabání, jak nějakou veteš, že ti tady něco patří, to se teda pleteš. Co jsi tu nanosil, vezmou si jiní, a já jen stál udiveně v síni. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak.

proč jste mi vzali moje jistoty. Nápisy, pozor, zlý pes, přitlučené na ploty, jízdní řády, tramvají i zákazy vjezdu, hákový kříž i pěticí pouhvězdu.

jste mi vzali moje jistoty. Nápisy, pozor, zlý pes, přiklučené na ploty, jízdní řády, tramvají i zákazy vjezdu. Hákový kříž i pěticípou hvězdu. Všechno to, za co jsme se celý život pili, mírnik z dýrnik z jediné chvíli. Vzali a zmizeli.

0: Haló, haló.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Jak se vám poslouchá?
1: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
2: Od kterého?
1: Od prvního do druhého.
2: Od 20. let do konce války.
3: Za větrem plesnivě, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál, po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr zavál, po větru netečně, veteš se kutálí, po proudu i bahno někdy se hne, závětří na sítce, jen krysa zahálí, nám vítr náladu vždycky zvedne.

když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků a je hezčí než mnohá filmová hvězda. Teď vím už, pro koho šetřit mám, půl gáže stranou dám a koupím jí ty nejhezčí šaty z etamínu a potom půjdem tancovat. Až hudba bude hrát, houslí zapláče tónem,

svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků, já však od ní mám štěstí za milion. To nelze říct jen několika slovy, když náhle pocit nový tě z ničehož nic chvátí. Těm pocitům se není radno

Má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě, zagáží týdně 120 franků a je hezčí než mnohá filmová hvězda. Teď vím už, pro koho šetřit mám, bulgáře stranou dám a koupím jí ty nejhezčí šaty z etamínu a potom půjdem tancovat. Až hudba bude hrát, houslí zapláče tor a její písničku zatuntá saxofon. Mé děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě, zagáží týdně 120 franků, já však od ní